Rozhoduje druhý. Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.